0: Sú to už 3 roky, čo nieco vydali album tretí. Za ten čas sa z nich stalo trio a v novej zostave vydali aj čerstvý album. Tento týždeň zverejnili novinku Majonéza, hovorí Alžbieta Tkáč-Trusinová.
1: Majonéza měla být od začátku hodně jiná než naše předchozí věci, měla být o jiných věcech. Ty písničky mají dost jiný témata než naše předchozí songy. Zní jinak, já tam zpívám jinak, je to celý zaranžovaný jinak, používáme tam hodně kytar, ostřejší zvuky, je to syrově smíchaný a já nevím, jestli můžu já sama hodnotit, v čem jsme se posunuli a jak, ale myslím si, že minimálně všechny tyhle věci, co jsem vyjmenovala, jsou nějaká změna a my z té změny máme radost, tak snad je to změna k lepšímu.

Aj tu ste už z Rádia FM počuli. Pieseň sa volá Cabin Fever. Teraz je 14.50, o 10 minút 15. Chystáme správy v Rádiu FM.

0: Tak čo poviete, toto je nový Rostam featuring Clairo a pieseň sa volá Hardy. Zostávame pri novej muzike. Česká kapela Neco Neco tento týždeň predstavila nový album Majonéza. Album už vydávajú ako trio, no a to nie je jediná novinka v súvislosti s touto novou platňou. V čom je ešte táto nová platňa iná? Prezradila včera v slovensko-českom špeciáli D2FM Nike, speváčka kapely Neco Neco, Alžbieta Tkáč-Trusinová.
1: Majonéza měla být od začátku hodně jiná než naše předchozí věci, měla být o jiných věcech. Ty písničky mají dost jiný témata než naše předchozí songy. Zní jinak, já tam zpívám jinak, je to celý zaranžovaný jinak, používáme tam hodně kytar, ostřejší zvuky, je to syrově smíchaný a já nevím, jestli můžu já sama hodnotit, v čem jsme se posunuli a jak, ale myslím si, že minimálně všechny tyhle věci, co jsem vyjmenovala, jsou nějaká změna a my z té změny máme radost, tak snad je to změna k lepšímu.
0: Všechno je jinak, jako jsme počuli. Takže z nového albumu Majonéza kapely Něco Něco si teraz aj něco zahráme. Pěsen se volá Noční plán.